že za jeho slidočkami pozvodila rutka. To vže na ti doriženci, trava zeleneňka, ja vže ne tvoj, ty ne moja, ljubko soludeňka. Oj na lančik, doriženčka, na lančik, ne lančik, ani moja milanočka, ani ja.